Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké a ještě si to báječně užijete. Autoškola Ile Třeboň.

Pochopitelně mezi další populární druhy patří například hnědí medvědi, kde chováme i vlastně obrovskou skupinu v hektarovém lesním výběhu. Nyní máme nejstaršího českého medvěda.

je provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a

Farma Milná v oblasti krajinotvorby. Dozvěděli jsme se více o ovocných alejích s odrůdami vhodnými pro drsnější šumavské prostředí i o zachovávání a doplňování smrků.

Říkal, že úspěchem je, když člověk přestane jako se rozčilovat nad něčím, čeho není schopen a čeho není mocen, ale raduje se z věcí, které

0: Všechno můžete.
1: Vy jste jako první porevoluční starosta Hořic na

0: myšlenku vlastně přenášet dál a inspirovat i třeba tady děti ze základek a další mladé lidi k tomu, aby taky něco začali podnikat.
1: Jaký byl zájem o dnešní akci?
0: No, zájem na

0: To vymezení je až někdy
1: A
0: šílený, no.
1: ale paradoxně ADčko nám může hrozně pomoct, možná se k tomu dostaneme.
0: Jo, ano.
1: Takže nevyhnutelně vlastně jsem o tom začal mluvit,

Pro sociální sítě, jo, tak jako prostě nemusíte umět jako s Photoshopem a zvládnete v Canvě udělat kvalitní grafiku pro váš, třeba pro vaši značku, tak stejně tak v Artimě uděláte vlastně tu marketingovou komunikaci na sociální síti pro vaši značku.

promítali fotky, takže když začneme po koncertě třeba v 10:30 a skončíme východem slunce, který je v 5:03, tak potřebujeme 4300

0: Otázka, když někdo, a někdy to tak je, zákazník nebo potenciální zákazník řekne, no a povedlo se vám někdy jako změnit něčí život
1: Ne,
0: nebo
1: to
0: kariéru,
1: se neptám,
0: tak
1: samozřejmě.
0: já ani, ani ne.

zmínka o Elčovicích a zároveň 70 let tělovýchovné jednoty Sokol. Přijďte s námi zavzpomínat na historii Sokola a obce. Program začne v 10 hodin uvítáním hostů. V 11 hodin bude otevřená výstava.

nabízí, ale jak se tam cítíte. A my jsme si to tedy užili opravdu naplno. V kombinaci s kempem, který je hned vedle, celé tohle místo funguje skvěle. Můžete kdy

tématu, kdy nebudeme povídat o tom, jestli AI pomáhá, nepomáhá. To jsou obecné věci a všichni víme, že to je jako se sekerou, naštípu dřevo nebo praštím chlapa do hlavy. Ale

0: Hořické pašivé hry jsou skutečnou součástí Evropy, jsou součástí spolku Europassion a hrají v něm své důležité místo.
1: My si dneska

městem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti Zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte